jakou cítím sílu, když myslím na mě a na tebe. Noc ke mně přivolá tě, jakou vílu, povedeš mě do nebe.

ono se kolem. Ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunce